0: posloucháte.
1: Chala Music Radio.
2: Yeah.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Všetko je v rukách Antonína Panenku. Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemian. Panenka.

Summer Night City, tady jste poznali Abu. Na Core Music Radio startuje Old School, první prázdninové vydání, kterého vás zdraví je Kupnavín. Od mixpultu mikrofonu a dáme si spoustu osmdesátek, tak doufám, že vás to bude bavit. Fanning Cannibals už za chvilku, taky Fox the Fox. A teď George Michael a Wham. A I'm Your Man. Tak si užijte poslech a to vám přeje od mixpultu mikrofonu samozřejmě Kupnavín.

Precious Red Diamond, jediný velký hit nizozemské formace Fox the Fox. Old School na Cone Music Radio dohrává. My se dáme celou All Right a Christopher Cross. Taky Supermax Love Machine. A protože letošní léto opravdu dost tvrdé, hlavně v městech a hlavně ten minulý týden teda a minulý víkend byl opravdu jako krutý na nově zrekonstruovaném tepelném ostrově na náměstí Jiřího Spoděbele, tam měřili dokonce 54 stupňů. To se fakt za 500 milionů vyplatí. Tak si dáme Cruel Summer od Bananarámy a budeme doufat, že někteří politici z našich měst nebudou dělat ještě větší tepelné ostrovy, než už dneska jsou.

Posloucháte Old School. Tohle je závěr 70. let. Rakouska. Posloucháte Old School. Tohle je závěr 70. let. Rakouská kapela.

Susan Fassbender. Taky neskutečně zapnutá věc a skladba Twilight Café. Velice příjemný kousek. Tady v Old School na Core Music Radio a užijte si první prázdninové videa.

Slightest Touch. Five Star na Kolumbus Radio. Taky skvělá pecka z druhé poloviny 80. která se velice málo hraje. A my jsme si dali tady v Old School a v podobném stylu pokračovat i teď. Tady jsou Eight Wonder a Stay With Me. Potom Inner City a Good Life. No a pak si dáme jeden takový klasický letní hit. Laidback. To je rok 83. A deska Keep Smiling a je skladba, kterou asi znáte všichni. Sunshine Reggae.

Sunshine Reggae. Get a lot stronger. I'd back. Let the good vibes. Dánská dvojice, která kromě tohohle hitu měla i spoustu dalších skvělých věcí, které si můžete poslechnout třeba v autkářství a na Core Music Radio vždy v sobotu od 8 do pozdních nočních hodin. Ale Old School je na svém konci, tak se s vámi rozloučím. Loučí se tady Jakub Melín, na to bych spoutu o mikrofonu. A na závěr taková pohodovka a hrozně příjemná 80-ková věc, a to jsou švýcarští Double a jejich Captain of Her Heart. Tak se Old School naleďte i za týden, ať už premiéře od 14 hodin ve středu, nebo v pátek taky v repríze od 6, případně i zmiňované lahutkářství v sobotu od 8. A příjemný poslech dalšího vysílání.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Friky. Časomíra tady je ve studiu, ukazuje 7 minut po 8. Dneska je čtvrtek 9. července, svátek nám slaví, a ne, kecám, dneska není 9. července, přátelé. Dneska je totiž 10. července a svátek nám slaví Libuše a Málie, ano, přátelé. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno. Tedy na většině území by dnes opravdu mělo být krásně slunečno, jen ojediněle můžeme potkat polojasno. No a pojďme se podívat na teploty, ty ranní by se měly v tuhle chvíli pohybovat mezi 11 až 15 stupni nad nulou. V odpoledních maximech můžeme očekávat 24 až 27 stupňů, k večeru se ochladí a to na 20 až 24 a přes noc potom teploty kolem 13 až 17 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky ve dvou hudebních setech, ten první už odstartoval tímhletím parádním remixem Busta Rhymes, taky Mary J. Blige, Road Dogga nebo Missy Elliott, Lloyd Banks, no a spousta dalších, taky třeba DMX. No a celý první set se ponese v rytmu rapu a hip-hopu. Ty starý oldschoolový a jak říkám fousatý věci. Druhá část dnešního vysílání, tak ta bude v rytmu drum and bassu a junglu. Je tady pátek, no a s tím taky soutěž společně s Lety Trollem. Ano, přátelé, i dnes budete moci vyhrát lístek a toho na festival Lety Troll. Před 9. a 10. hodinou taky rubrika Frikolora Infos. Informace z internetu, který ani dneska nepotřebuje. Nechcete a neměli byste vědět. Tak my jsme to odstartovali stejně jako vždycky. Plán jasný je, ranní rutina tady na Koloru v rámci pořadu Frikolora už frčí. No a já vám přeju příjemný poslech. Dobrý ráno.

po 8 hodině to ukazuje časomíra tady ve studiu Color Music Rádia. Posloucháš pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky. Já pro vás stejně jako vždycky pečlivě připravuju rubriku Frikolora Infos, tak aby jsme se i dnes dozvěděli, co nepodstatného, nedůležitého a nezajímavého nám dnes, tedy 10. července, napsali internety. No a pokud byste chtěli nepodstatného, nedůležitého a nezajímavého nám dnes, tedy 10. července, napsali internety. No a pokud byste chtěli vyrazit na

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za Gramcem a mikrofonem DJ Friky. Časomíra tady je ve studiu, ukazuje 54 minut po 8 hodině. Dneska je podle internetu 10. července, máme pátek a svátek nám slaví Libuše a Amálie. No a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno, ojediněle můžeme potkat taky polojasno a samozřejmě doplním teploty. Ty ranní by se měly pojít v tuhle chvíli mezi 13 až 17 stupni. V odpoledních maximech 24 až 27 stupňů. K večeru potom 19 až 23 a přes noc potom 15 až 17 stupňů nad nulou. To jsou informace pro dnešní den, co se týče počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám dneska 10. července napsali internety. No a jako první je tady informace, zapomeňte na krizi středního věku. Věda ukazuje, že nejlepší léta mohou teprve přijít. Krize středního věku je pojem, který v mnoha lidech vyvolává obavy. S přibývajícími roky totiž přetrvává představa, že po 40 či 50 začíná nevyhnutelný úpadek. Ubývá energie, ostrost myšlení i životní příležitosti. Podle odborníků tomu tak ale vůbec nemusí být. Střední věk je podle psycholožky Marie Lachmanové významnou životní etapou, kdy lidé často dosahují největší stability, zkušeností a osobního růstu, nikoli krize. Výzkumy ukazují, že lidé ve středním věku často lépe zvládají konflikty, neúspěchy i stresující situace díky nazbíraným zkušenostem. Navzdory rozšířeným mýtům se ve středním věku dál rozvíjí krystalizovaná inteligence, tedy znalost zkušenosti a odborné dovednosti. Není to pád, ale příležitost k přehodnocení. Střední věk tak lze považovat za důležitý milník, kdy má člověk jedinečnou příležitost ohlédnout se za vším, čeho dosáhl, zhodnotit dosavadní směřování a rozhodnout se, co by chtěl ve druhé polovině života měnit nebo rozvíjet. Emoční stabilita a přichází taktéž s věkem a mozek rozhodně nekončí. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám, ta se týká po ochlazení a dešti začínají růst houby. Sbírejte jen ty, které znáte. Ano, přátelé, přes Česko se přehnala vlna chladnějšího počasí s deštěm a začíná se oteplovat. Teplé a vlhké počasí svědčí houbám. Mykologové ale připomínají, sbírejte jen to, co bezpečně poznáte. V lesích se totiž daří nejen jedlým houbám, ale taky těm jedovatým. Základním pravidlem je sbírat jen ty houby, které opravdu dobře znáte. Lze to jedno zjednodušit tak, že se naučíme spolehlivě rozeznávat několik druhů a ty sbíráme. Naše babičky dobře znaly třeba jen 3 nebo 4 druhy hub a sbírali jen ty, uvedl v rozhovoru pro Lidovky.cz mykolog Jaroslav Klán a připomněl, že chybou je určovat neznámé houby podle fotek na internetu. Mezi houbami je obrovská variabilita. I plodnice stejného druhu mohou být tvarově i barovně odlišné a tak vám pár obrázků na počítači nebo mobilu při určení příliš nepomůže. Vysvětlil s tím, že je lepší obrátit se na někoho, kdo má širší znalost o houbách. Může to být třeba nadšený houbář. No a stačí jeden stěr z úst. Nový test odhalil rakovinu do hodiny s přesností přes 95%. Nenápadný vřídek nebo bílá skvrna v ústech často nevzbuzí velkou pozornost. Přesto mohou být prvním příznakem rakoviny. Jejíž výskyt ve světě rychle roste. Vědci nyní představili nový test, který dokáže nemoc odhalit během jediné hodiny, a to bez bolesti a bez nutnosti chirurgického odběru. A to tkáně, pokud uspěje v praxi, mohl by být tedy změněn a změnit způsob, jakým se pacienti vyšetřují. Rakovina dutiny ústní nepatří mezi nejčastější zmiňované nádory. Její výskyt ale celosvětově narůstá, stejně jako u většiny onkologických onemocnění platí, že čím dříve je odhalena, tím větší má pacient šanci na úspěšnou léčbu. Právě včasná diagnostika je však často problematická, protože dnes obvykle vyžaduje bolestivou biopsii. Tým vědců z Velké Británie a Indie nyní představil novou diagnostickou metodu, která by mohla tuto situaci výrazně proměnit. Namísto skalpelu používá pouze jemný stěr štětičkou z podezřelého místa v ústech. Výsledek je známý přibližně do 1 hodiny. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel a co zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolóra není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. 59 minut po 9. hodině, já už tady pravou rukou šátrám v novinkách v rámci druhého dnešního setu a samozřejmě, jelikož je dneska pátek, nebude to nic jiného než drum bass a jungle už za chvíli. No a v rámci tohohle druhého setu se taky podíváme na to, kdo dnes bude moci vyhrát, to záleží samozřejmě na vás, a kdo vyhraje lístek na Lety Troll. Stále a pořád soutěžíme s Lety Trollem, největším drum bassovým festivalem, jestli se nepletu, do konce na světě. Ten bude tedy na konci července a to na novém místě od minulého roku a v Mostě u jezera Most a vy s Frikolorou opět budete moci být zdarma u toho, pokud se zúčastníte dnešní soutěže. Soutěžní otázka už za chvíli tady na Color Music Radio, teď ale ještě reklamní blok a já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.
1: Na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
3: Cajda Šrot, my jsme na šrot.
4: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádné vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
6: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
7: Music Radio.
8: Bylo 9 hodin.
7: Hudba všech barev.
8: Color Music Radio.
9: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
10: You are

No a není na co čekat, pojďme se rovnou podívat na soutěžní otázku pro dnešní den. Společně s Lety Trollem můžete dnes vyhrát lístek, a to pokud správně odpovíte na otázku, která zní, jak se jmenuje debutové album Pendulum z roku 2005, které se stalo jedním z klíčových alb moderního drumbassu. Ano, přátelé, tak teď tady je soutěž s Pendulum, to by mohli posluchači Color Music Radio znát, a soutěžíme pomocí instagramového účtu DJ Freaky Fling. Do zprávy napíšete správnou odpověď, my během víkendu vylosujeme a vy se opět příští týden dozvíte, kdo byl ten šťastlivec. Pojďme si zopakovat soutěžní otázku. Jak se jmenuje debutové album Pendulum z roku 2005, které se stalo jedním z klíčových alb moderního drumbassu? Ano, to je soutěžní otázka a soutěžíme stejně jako vždycky pomocí kanálu DJ Freaky Fling na Instagramu, dáte follow, správně napíšete odpověď do zprávy a my vylosujeme jednoho šťastlivce, který se bude moct podívat na Lety Trolla, to úplně zdarma, společně s Color Music Rádiem a pořadem Frikolora. Já vás nechám soutěžit, vrátíme se k muzice, tohle je první novinka, Logistika, Chant, Lens a Unplugged, remix, za chvíli Coven a Heartbeat, další novinka tohodle týdne v rámci drumbassový druhý části páteční Frikolory. Dobrý ráno!

Tohle byla Novákoven a teď už Kanin a jeho Wide Awake. Další novinka tohoto týdne. Posloucháš Color Music Radio, to nejnovější ze světa drum bassu a junglu. Ano, přátelé, klacky v kýblu každý pátek mezi 9 a 10 hodinou a to z posledních 7 dnů.

Posloucháš Color Music Radio a já zopakuju soutěžní otázku pro dnešní den. Pokud byste chtěli vyrazit na Lety Trolls zdarma společně s Color Music Radiem a pořadem Frikolora, teď máte možnost, ano přátelé. No a jelikož už ta soutěž probíhá nějaký ten týden, tak asi není úplně třeba opakovat, kudy se soutěží. Ano přátelé, soutěží se pomocí Instagramu DJ Freaky Fling. Tam do zprávy napíšete odpověď, tu správnou. A samozřejmě dáte follow tak, abyste se zařadili o slosování na lístek na tedy Lety Troll, letošní Lety Troll, přelom července a srpna, klasicky, už tedy po druhé, klasicky, u jezera Most, ve městě Most. No a jak se jmenuje debutové album Pendulum z roku 2005, které se stalo jedním z klíčových alb moderního drumbassu. Ano přátelé, jak se jmenuje debutové album Pendulum z roku 2005, které se stalo jedním z klíčových alb moderního drumbassu? To je soutěžní otázka pro dnešní den v rámci tedy soutěže o lístek na Lety Troll. Takže pokud byste chtěli soutěžit a chtěli vyhrát lístek, musíte správně odpovědět na tuhle otázku, a to pomocí instagramového účtu DJ Freaky Fling. Já vás nechám soutěžit, my se vrátíme k muzice Speed of Light, ano, a Gemastis, další novinka,

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Colora, 36 minut po 9. hodině. Já vám za chvíli zopakuju soutěžní otázku, tak aby i ty, kteří naladili Free Coloru až právě teď, mohli se zúčastnit

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolora. Já zopakuju soutěžní otázku, tak abyste měli možnost zařadit se do slosování o lístek na festival Let It Roll. Jak se jmenuje debutové album Pendulum z roku 2005, které se stalo jedním z klíčových alb moderního drumbassu? Ano, přátelé, to je soutěžní otázka pro dnešní den. Ještě jednou opakuji, jak se jmenuje debutové album Pendulum z roku 2005, které se stalo jedním z klíčových alb moderního drumbassu? Pendulum samozřejmě na Let It Rollu vystoupí, a to v plném složení, jestli se nepletu. No a vy je můžete vidět zdarma díky vysílání Color Music Rádia a pořadu Freecolora v rámci dnešní soutěže o jeden lupen. Jak soutěžíme, tak to už je standard, dá se říct. Instagramový účet DJ Freaky Flink, do zprávy napíšete odpověď, tak nejlíp asi tu správnou. No a předtím dáte follow, tak aby soutěž proběhla podle podmínek, kterými tady máme nastavený. Ještě jednou opakuju, jak se jmenuje debutové album Pendulum z roku 2005, které se stalo jedním z klíčových alb moderního drumbassu. No a soutěžíme o lístek na Let It Roll. Přátelé, my pokračujeme v krasojízdě. Tohle je další novinka, Forever Lost a Destiny. A tak v tomhletom rytmu a novinek z posledního týdne my budeme pokračovat až do závěru dnešní Freecolory.

Music Radio, pořad Frikolora, za Gramcem a mikrofonem DJ Friky, no a my stejně jako vždycky i dnes soutěžíme s Lety Trollem. Pokud jste to ještě nečapli, tak za chvíli naposledy zopakujeme soutěžní otázku, tak abyste se všichni mohli týhletý soutěže zúčastnit. Tohle je další novinka dnešního vysílání. Skepsis a Rafael Feels Like Gold.

Terčinasky, kde společně s nimi vystoupí taky DJ Freaky, anebo třeba taky zpěvák Ruml, nebo taky třeba Libor Bouček. Ano, přátelé, tahle sestava obráží celou Českou republiku a vy můžete být společně s námi u toho. Dnes Slaný, zítra Litvínov, takže pokud ještě nemáte plán a chtěli byste vidět tedy unikátní spojení, třeba právě vystoupení společně Činasky a DJ Freakyho, máte možnost. Dnes Slaný, zítra Litvínov, já vás srdečně zvu. No a teď stále a pořád Color Music Radio, pořád Freaklora, jdeme do závěru. Za chvíli nás čeká Martin Svátek, jeho Holiday Edition. No a já se s váma pomalu jistě rozloučím informacema z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Freaklora Infos.

Naposledy opakovaná soutěžní otázka, tak aby i vy, který jste naladili právě teď, jste mohli se zúčastnit soutěže o lístek na Lety Troll. Soutěž je tedy stále v běhu a vy můžete až do 11 hodin psát na tedy instagramový účet DJ Freaky Flink a to správnou odpověď na otázku, která zní, a já vám ji zopakuju v plném znění, tak aby nevznikla pochybnost. Jak se jmenuje debutové album Pendulum z roku 2005, které se stalo jedním z klíčových alb moderního drumbassu? Ano, přátelé, jak se jmenuje debutové album Pendulum z roku 2005, které se stalo jedním z klíčových alb moderního drumbassu? Soutěžní otázka o lístek na Lety Troll. Posíláte odpovědi na instagramový účet DJ Freaky Flink. Tam tedy můžete napsat odpověď, nejdřív dáte follow a my vylesujeme opět jednoho z vás, který dostane lístek. To byl

plného závěru, je 8:50 minut po 9. hodině, máme relativně velký sklus, takže v rychlosti, dneska je 10. července, svátek má Libuše a Amálie a stejně jako vždycky dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují následovný po ránu 10 až 15 stupňů, v odpoledních maximech 7 a 24 až

Počasí, pojďme se teď v rychlosti podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první je tady zapomeňte na krizi středního věku. Věda ukazuje, že nejlepší léta mohou teprve přijít. Krize středního věku je pojem, který v mnoha lidech vyvolává obavy. S přibývajícími roky totiž přetrvává představa, že je po 40 či 50. Začíná nevyhnutelný úpadek, ubývá energie, ostrost myšlení i životní příležitosti. Podle odborníků tak tomu vůbec nemusí být. Střední věk je podle psycholožky Margie Lachmanové významnou životní etapou, kdy lidé často dosahují největší tedy stability, zkušenosti a osobního růstu, nikoli krizí. Výzkumy ukazují, že lidé ve středním věku často lépe zvládají konflikty, neúspěchy i stresující situace. Díky nasbíraným zkušenostem, navzdory rozšířeným mýtům, se ve středním věku dál rozvíjí krystalizovaná inteligence, tedy znalost zkušeností a odborné dovednosti. Další informace, kterou pro vás mám, se týká hub. Po ochlazení a deštích začínají růst houby. Sbírejte ale jenom ty, které znáte. Přes Česko se přehnala vlna chladnějšího počasí s deštěm a začíná se oteplovat. Teplé a vlhké počasí svědčí houbám. Mykologové ale připomínají, sbírejte jen to, co bezpečně poznáte. V lesích se totiž daří nejen jedlým houbám, ale také těm jedovatým. No a poslední informace dnešního rána je test na rakovinu. Stačí jediný stěr z úst. Nový test odhalí rakovinu do hodiny s přesností 95%. Nenápadný vřídek nebo bílá skvrna v ústech často nevzbuzují velkou pozornost. Přesto mohou být prvním příznakem rakoviny. Jejíž výskyt ve světě rychle roste. Vědci nyní představili nový test, který dokáže nemoc odhalit během jediné hodiny. Bez bolesti a bez nutnosti chirurgického odběru. Tedy pokud uspěje v praxi, mohl by změnit způsob, jakým pacienty budeme vyšetřovat.

Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky.

0: Martin Svátek, DJ Friky, Holiday Edition a nebo samozřejmě Frikolora. No a já už volám Marťasovi, ten by měl být na drátě, tak jako každý všední ráno v tuhle tu chvíli. Dobrý ráno ti.
1: Dobrý ráno, na zdárek.
0: Tak co, jak se těšíš na dnešní činasky?
1: Jo, já se těším moc, já jsem zdravý, no.
0: OK, tak Martin dneska vyráží se mnou a s celou partou do Slanýho. No a co máš pro nás připravený jako první pecku dnešního Holiday?
1: Tak dneska DJ Duke, já už jsem tohle peckou několikrát začínal a mně se líbí ten zvuk a občas mě to jako napadne tohle věcí začít, tak je to jaký DMC remix, Turn It Up se to jmenuje.
0: OK, to mě zajímá, DMC a Remix a DJ Duke, tak ladíme Holiday Edition. Já se s váma pro tuhle chvíli loučím, jak už jsem zmiňoval, dnes Slaný, zítra Litvínov. Pokud byste vyrazili, tak se pravděpodobně vidíme a slyšíme. Pokud ne, tak v pondělí po 8 hodině opět Frikolora tady na Color Music Radio, tak jak jste zvyklí. Ještě jednou díky za pozornost a mějte se krásně.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajdašrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

moji milí, zdravím vás. No tak občas mě napadne, jak jsem říkal u Frikyho ve Frikoloře, že tady ta věc začíná Holiday. Líbí se mi ten sound těch bicích, jak je to udělaný. DJ Duke. Jinak věc Turn It Up. Poslední vysílání v tomhletom týdnu, tak samozřejmě na úvod trošku dance to the beat, trošku taneční muziky, tak já myslím, že se to děje tak nějak skoro tenhle ten týden od začátku Holiday, nějak to jede, že mě napadají tyhle ty taneční věci ze začátku Holiday v tomhle týdnu. No. Cassius. To je taková skvělá pohyblivá věc, jinak vysemplovaná Donna Summer. Stejnojmená věc, Cassius. Krásný poslech.

Soul Searcher, tahle ta ukázka Can't Get Enough. Nevím, jestli jsem někdy v Holiday hrál tuhle ukázku, ale každopádně zní to pěkně, znám to už dlouho. No a včera jsem něco hledal a narazil jsem právě na tuhle ukázku. Teď už vlastně starý známý v Holiday. Ovšem tenhle remix možná taky dneska zní v Holiday poprvý. I když tenhle ten song rozhodně ne, tedy to jsou Brand New Heavies. Věc, která se jmenuje You Are The Universe. Originální verze samozřejmě na albu Shelter z roku 97, myslím. No tohle je takový fresh houseový remix tohohle druhého single ze zmiňovaného alba od The Brand New Heavies.

No a celá deska Hero je hodně dobrá gospelová deska. Teď už třeba Stacy Orico. Jsem si vzpomněl na tuhletu takovou skočnou záležitost.

0: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
1: Bohempia.
0: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
1: Bohempia, partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
3: Oh, Mixdown sind muzikalische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
4: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

myslím si, jestli to dobře vyvolu, i ten následující zpěvák naspíval tuhletu věc, kterou jsme teď slyšeli, jenom jako demo, ale my si zahrajeme jinou věc od R. Kellyho. Tato věc, která se jmenuje Taxi Cab.

tohle je ze soundtracku, to je Zamilovaný profesor dvojka, The Clumps. Já jsem tenhle ten film nikdy nedotáhl do konce, to mně přijde taková bláznivina, ale soundtrack je skvělej. Doesn't really matter, samozřejmě to je number one z Ameriky. Což je nějak rok 2000.

Zároveň první místo v nejhranějších R&B a soulových věcech v Americe. No, to album zní tak jako hodně i countryově. Ale já vám nějak nevím, co ten... No, to album zní tak jako hodně i countryově. Ale já vám nějak nevím, co ten boj tím chtěl říct.

dost i countryový album, i když tedy Neo je hlavně R&B zpěvák. No, uvidíme, já si to ještě poslechnu, ale asi i v ACX, v American Country Expressu se o něm zmíním, už jsem ho tam jednou hrál, takže určitě pár věcí z toho alba můžeme považovat za country, nebo aspoň já tak cítím. A tak o tom to asi je. Teď trošku změna rytmu. Never chase bread, chase the vision.

No tak úspěšná deska, i tenhle single je úspěšný, Mr. Him, tohle T.I. Mr. Him. No tak Drake, když jsem tady se dostal do tohohle toho beatu, tak Drake vydal 3 desky najednou. Samozřejmě velký poprask v Americe, úplně mě to lezlo na nervy. No ale každopádně jediná věc ze všech těch věcí na tomhle těch 3 nových alb mě docela zaujala a postupem nějakého času, ono už ty alba jsou nějakou dobu venku, tak jsem si říkal, tak snad bych to dneska

0: tak, tahle věc jede v Americe.
1: Yeah.
0: Představit, že bych poslouchal celou tu desku, to teda ani náhodou, no ale říkal jsem si, zahrál jsem a myslím, že už to asi víckrát neudělám, no uvidíme. Shebang. Víte, já nemám rád tyhle ty jejich závěry, tyhle ty rozplizlí prostě. Jinak ta věc není špatná, ale ten závěr mi trošku zkazil náladu. Jdeme dál. Shaggy.

trošičku zvolníme teda daleko víc. Jsem si vzpomněl na tuhle ukázku. There's nothing like this. To už je taky začátek 90. let.

To už není čas, abych vám pustil třeba ještě něco z tohohle alba, ale třeba k tomu dojde někdy příště. Tady už je závěr, poslední věc ode mě pro vás.

Tak, takhle to má být. Moji milí Lukáš Kolíba už za chvilku, teď já už se loučím, mějte se krásně, mějte hezký víkend. No, třeba se potkáme dneska, Friky hraje s činaskama ve Slaným, tak jasnáme, já to chci taky slyšet, jsem na to zvědavej, tak uvidíme, jestli se tam třeba potkáme nebo ne. Mějte se krásně, pěkný víkend a čus.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
5: Každý čtvrtek od 18. Yes. do 20. hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotač.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
4: Fonotač.
5: No tak to roztoč.
4: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
1: Bylo 12 hodin.
7: Color Music Radio.
1: Kdo vládl světu, když hit parádám vodili Cool and the Gang?
8: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
9: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
9: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
10: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v sobotu v 16.
10: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
11: Let's party. Have a good time.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Krásné popolední na vlnách Color Music Radio. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, střídám Martina Svátka. A dnes začínáme s klasikou od Gurua a jeho projekt Jazz Matters Volume 2. Naprosto geniální série, který se Guru vydal ze svého hiphopového světa kolem Gangstar do více eklektických kombinací. Na téhle desce mu hostovali Chaka Khan, Michelle DeGeon, Cello, Jamiroquai, Patra, Donald Byrd, Inika Moze, Cool Kid, Bahamadi a mnoho dalších. Doporučuju všech těch pět dílů Jazz Matters vřele všem deseti, jeden na lepší než druhá. Rest in peace, Guru. A vy posloucháte polední menu na vlnách Color Music Radio za podpory Rowito Ice Cream, MacParts.cz a nakladatelství Darbagaya. I dnes budeme soutěžit, tentokrát o audioknihu na letní cesty. Ale ještě předtím spousty skvělý muziky, třeba Erika Badu.

Jo, Lauryn Hill a D'Angelo v duetu Nothing Even Matters. A předtím to byl Bilal. A teď už Angie Stone a Music Soul Child. Posloucháte

Takže krásná věc jménem The Ingredients of Love, neboli ingredience lásky z alba od Angie Stone v songu, kde hostoval Music Soul Child. A tak já jsem sliboval, že bude soutěž. Jednak bych nejprv chtěl říct, že tu minulou soutěž, která probíhala v minulém poledním menu, která byla o knížku Uvolnit sevření mysli od nakladatelství Dharmagaya, což je knížka, která vyšla po 26 letech v novém vydání a jejímž autorem je slavný japonský zenový mistr Roshi Kosho Uchiyama, tak tu knížku vyhrává Honza Vaňura z Brna, který správně odpověděl jméno tohoto autora, který žil v letech 1912 až 1998, byl mistrem japonské zenové školy Soto a ve svých esejích, přednáškách a rozhovorech shrnuje filozofické a praktické aspekty zenu a protíná v celku snadno a s původným humorem a srozumitelně dnes již do jisté míry zkostnatělé tradiční formy japonské zenové praxe. Aby vztáhl ruku po onom pravém živoucím jádru hlubokého způsobu života a porozumění, jimž je zen. Tak tato knížka vás taky náležitě zpomalí v tom pozitivním slova smyslu, jako si dal za cíl i dnešní set poledního menu, který je zatím v takovém hodně downtempovém módu. Ale zcela záměrně, protože v premiéře posloucháte v pátek 10. července, to znamená, že repríza vychází potom na neděli a to jsem si říkal, tohle se probudit a nemuset někam pospíchat, dát si snídaní v posteli a se svou milovanou poslouchat tady tenhle ten soundtrack. Ideál. Tak si to můžete dopřát třeba v rámci reprízy a sliboval jsem, že dneska budeme znova soutěžit a ano, budeme soutěžit dneska o audioknihu z nakladatelství Dharmagaya, kterých má celkem 5 a vy si budete moct vybrat, kterou z nich budete chtít v digitální podobě si stáhnout. Stačí, když mi napíšete na lukas@radiocolor.cz, která z nich, která z těchto audioknih by vás nejvíce zajímala a kdy vzniklo nakladatelství Dharmagaya. Pište na lukas@radiocolor.cz a tady jedna. Jo, tady jedna pozbudivá pro všechny, ale chtěl jsem pustit tady tuhletu, který jsem dlouhý roky neslyšel a pak jsem ji objevil v tom CDčkovém bazaru a pořídil jsem a od té doby točím dokola. A jak kolovrátek a hodně mě baví z alba Chocolate Super Highway, tohle jsou Spearhead a věc jménem Keep Me Lifted.

Miss Dynamite a Kimani Marley song jménem Seed Will Grow z jejího naprosto nadčasového alba A Little Deeper. Tak, kdo posloucháte v premiéře, tak dnes slaví Libuše, Amálie, Ludoslav a Ludoslava. Kdo posloucháte v nedělní repríze, tak začíná týden Baltského moře. Den koupání v řekách má taky svůj den a slaví Bořek a Borislav. V pátek luna v Bíku, v neděli nebo celý víkend v Blížencích. Měsíc nám ubývá, novoluní bude v úterý dopoledne, ale k tomu si potom ještě povíme více, protože samozřejmě ty lunární energie nás ovlivňují více či méně si dokážeme představit. Tak shoutout pro lunu. To, co vás čeká teďka. Je poděkování vesmíru s velkým V za tuhle nádhernou planetu, za vodu, za vzduch, za zemi, za oheň, za lunu, díky který tady máme gravitaci a to všechno funguje dohromady. Tenhle song se jmenuje Count Your Blessings, to znamená spočítej si svý požehnání, ať nebereme jako samozřejmost ty všechny dary, kterých se nám dostává a projevíme i nějakou vděčnost právě tomu vesmíru s velkým V, ať už mu říkáte jakoliv. Admira Kolíbal a otec Fura, polední menu Color Music Radio.

0: Tak, posloucháte polední meny a my se blížíme do finále. Tohle to byl Gentleman z Kolína nad Rýnem, samozřejmě velká legenda evropského reggae z jeho starší desky jménem Diversity, neboli Diverzita, s čím, že jsem chtěl právě jako i pozbudit Count Your Blessings, to jsme si hráli předtím Damien Marley s Nasem, že prostě svět má mnoho různých barev a vůní a to je na něm krásný. Právě to, že nejsme všichni přes kopírák bílí, nebo prostě, že jsme každý trochu jiný. A myslím si, že to jsou právě různé rostlinky v boží zahradě a že se můžeme navzájem velmi obohacovat a přinášet spousty dobrýho právě v té spolupráci napříč žánry, napříč kulturami. A chtěl jsem k tomu ještě dodat, že Gentleman vydává teďka na konci srpna nový album, který se bude jmenovat Gratitude a z kterého si zahrajeme v rámci reggae speciálu určitě brzo některých z nových singlů. A zároveň ještě zmínit, že Tanya Stevens měla, myslím, minulý týden narozeniny, tak big ups i pro ní, pro tuhle výtečnou jamajskou textařku a zpěvačku pohybující se v reggae i v dancehallu. Reggae speciál tady u nás na Color Music Radio můžete vyladit vždycky v úterý večer od mezi zhruba 21. a půlnocí. I teďka posledně to bylo 2,5 hodiny muziky. Dvouhodinový sestřih můžete slyšet potom vždycky v neděli od 22. hodiny a nejinak tomu je i tento prázdninový týden. Zároveň tam uslyšíte spousty, vedle spousty muziky, tam uslyšíte i spousty typů, kam se dá v rámci reggae vyrazit na nějaký zajímavý akce. Tak doporučuju. No a my jsme už ve finále, já mám spousty muziky, kterou bych vám zase zahrál o mnoho více, než se mi do té hodiny vejde. Furt začínám si trochu hrát i s tou variantou toho dvojhodinového poledního menu. Kdybyste o to nějak hodně stáli, budu moc rád, když mi napíšete na lukas@radiocolor.cz, což je stejný místo, kde kam pište odpovědi na otázku, jakou audioknihu z nakladatelství Dharma Gaya byste rádi vyhráli a kterýho roku vzniklo tohleto nakladatelství, a který je partnerem poledního menu. V rámci partnerů taky poděkování pro Rowito Ice Cream za jejich lahodné zmrzliny ze Šumavy, ať už to jsou nanuky, a nebo teďka nově i kornoutový zmrzliny, čokoládový, arašidový, jahodový, jedna lepší než druhá, bez cukru, bez konzervantů, raw, delicious. Proto tomu říkají někdy Ice Cream a někdy taky Ice Dream. A v neposlední řadě taky poděkování pro MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe, ať už iPhone nebo počítače nebo tablety, pokud se vám to třeba rozbije, tak a potřebovali byste pomoc s tím, tak právě MacParts.cz, který mají servis kousek od pražského povstání na v Praze. Právě 4. Tak, vypadá to, že už bych si měl vypnout mikrofon a pustit vám poslední song dnešního poledního menu, tak tady je. Vybírám blízkého dlouholetého kámoše, jak se říkám, Breda from another mother, brácha od jiný mámy, UC, a společně s ním v tom tracku hostuje Sista Carmen, kterou můžete znát samozřejmě z United Flavor, a pak je tam ještě rapper jménem Demographics.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ten song se jmenuje South Spice, neboli jižanský koření. No a by the way, kdo sledujete fotbal, tak určitě víte, dneska večer čeká bitva Španělsko s Belgií od 21. hodiny. Včera Francie nakonec porazila 2-0 Maroko. Musím říct, že jsem fandil Maroku vzhledem k té historii kolonizátorů a kolonizovaných, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Co mě tak jako pozbudí úsměv na tváři, je, když vidím, že stejně ten francouzský tým je vlastně africký. Ale otec Fura už si radši vypíná mikrofon, pouštíme South Spice, UC, Sista Carmen a Demographics. Přeju krásný odpoledne, krásný víkend. A v neděli doporučuji si pustit i od 13. do 14. album týdne, protože tam je celý Miss Education of Lauryn Hill a to je naprosto geniální deska. Tak jo, to byl Admiral Kolíbal, srdečně se s vámi loučím a těším se na brzkou slyšenou.
1: Assalamu alaikum.

0: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
2: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot po celý rok.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
5: Ciao peoples, tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Každý útory a čtvrtek, every Tuesday and Thursday, od 4 do 6 na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
6: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
7: Color Music Radio.
8: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
9: Hey, this is Gregory Porter. Stick with my friends.
10: Color Music Radio.

Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.

0: Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

0: Retro Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Let's party. Have a good time. Here we go.
3: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
4: taneční party Pavla Bárty.

0: Potřebná hodina Honzy Martina.
1: I'll protect you from the wounded claw. Keep the vampires from your door.
0: No, to je to, co posloucháte, koračky a koráci, já vás zdravím. A pokud mě slyšíte v premiéře v neděli, tak máme 5. července a proto zase tady budeme mít nějaké oslavence. Tady to, co teďka dohrálo, to ovšem ještě nejsou oni, to byli Frankie a hlavně taky zpěvačka Paris Red, ale šlo o to, že ta písnička se jmenuje The Power of Love a asi ji znáte v podání skupiny Frankie Goes to Hollywood. Ovšem ani tu teď neuslyšíte, protože my si pustíme pouze stejnojmenou píseň The Power of Love, kterou mají na svědomí Huey Lewis and the News a bude znít zrovna dneska, protože právě Huey Lewis má dneska narozky, je mu 76 let. No a je i textařem té pecky.

No a stejný věk dneska potkal taky Mike Monarcha, kytaristu z partičky Steppenwolf. Tak tady máme tuto bombu Magic Carpet Ride.

No a v obráceně prohozený ty číslovky má ve věku dnešním Markon, protože tomu není 76, ale 67 právě dnes. A teda ten chlapík teďka bude zpívat píseň, kterou i napsal, a já jsem vám ji nedávno pouštěl v podání Cher, ovšem teďka bude teda přímo on sám, Markon, tady slyšet. A taky je to srandovní, že z této desky jsem vám pouštěl minule právě Summertime od Jazzyho Jeffa a Fresh Prince. Výborný výběr je to. Ten si zaslouží ten název Hit Fascination z června roku 1991.

A další dnešním oslavencem je čerstvý 56. Klaus Noren, producent a taky člověk, který i autorsky se podílí na věcičkách skupiny Aqua. Znáte určitě tu hitovku Barbie Girl, ovšem vám teďka pustím pomalou, moji oblíbenou Turn Back Time.

No a nejenom lidé slaví narozky, ale taky alba. Teď teda se trošku dostaneme do minulosti. Malinko už je to zpátky. Co oslavilo 30 let své existence album A nastal chaos? Samozřejmě od partičky Chaos. A my teďka tady budeme mít celou planetu opět.

30. června oslavilo 29. album Fat of the Lands od skupiny The Prodigy. Tak tu máme pecku Diesel Power, ve které rapuje Kool Keith. No a zdravím Honzu, protože tohle je jeho nejulivnější od The Prodigy. Tak čau a užij si to.

No a i album Hello Africa doktora Albána oslavilo taky takové výročí. Albíčko se objevilo na světě v roce 1990. No a není to tak dlouho, co tedy dělal taky krásný nerozky. My teďka změníme styl, dovíme se něco o tom, jak to je tady s tou ženou a chlapíkem, který o ní stojí. Ona mu to krásně upřímně řekne. Zrovna včera jsem viděl výborný film v televizi o upřímnosti vlastně hlavně a moc vám ho doporučuji, jmenuje se to Velryba. Tak a tady už máme.

Krásný úvod, ale pustíme si skladbu ze druhé strany této desky a tam právě se dovíme pravdu, jak to teda v tom vztahu jejich je. Tak, you don't care if I'm your...

Jo, label Deep Trouble, dvakrát o sebou. Takže to bylo z desky Time Out.

A když jsem dnes mluvil o tom filmu Velryba, tak tam taky byla řeč o díle Moby Dick, které napsal Melville, což je samozřejmě příbuzný Mobyho a vlastně právě podle něj si, podle toho díla Melvilla, Moby Dick si dal právě Moby přes dívku. Já myslím, že kromě toho, že má rád všechna možná zvířata, no a právě Mobyho teďka tady máme. Krásně se nám rozjíždí remixík od Juniora Vasquéze. Jeho věc je Into the Blue. A vychutnávejte, protože to je poslední věc v tomto díle pořadu Barevná hodina Honzy Martina. Žijte blá.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Zdraví tě Sonara, právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Colore Radio.

0: Well, this is Kabaka Pyramid, you know. And right now, the item I listen to 90.7 FM. Color Music Radio. So don't change your dial, you know. Keep it locked. Accurate.
1: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zletníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
3: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?
5: No přece Ravito.
4: Jahoda, čokoláda a rašík.

0: Chow peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. Asterstek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
5: Sex appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zoblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
6: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
7: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz. Let's party, let's party. Have a good

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
6: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Vítejte u dalšího letního speciálu, kdy si hrajeme výhradně megamixy, a to nejen od skupin zpěváků nebo zpěvaček, ale i ve stejném stylu jako třeba pop, 80 disco, 70 funk and soul a tak dále. Vždy na začátku každé hodiny řeknu i celý playlist, ten pak bude samozřejmě i na našich stránkách, no ale moc vám nepomůže, protože megamixy nejsou roztrackovány, což v překladu znamená, že písničky tam obsažené musíte identifikovat sami svými znalostmi, no taky už to máme hodně za sebou spolu, ne, tak to zvládnete. No alebo Shazamem nakonec. Premiéru máme jako vždy v pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Playlist, jak jsem říkal, buď hned, a nebo následně na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše stahujte nebo poslouchejte, co jste zmeškali, a určitě toho bude hodně, protože jezdíte ven na dovolené a tak. No a na co se těšit hodně jedna. Číslo jedna bude Sinita, PWL Megamix, pak Marlos Dance Videomix číslo 79. Co se skrývá pod číslovkou 79? No Italo Disco a High Energy Music. Number 2. Number 1 bude příště někdy. Následují Stars on 45, tentokrát Funky Town Medley, pak Secret Service Megamix, pak opět Italo. DJ Helberg sestavil skvělou směsku, kterou nazval Bayera Mix. No a dál ze 70. Saragossa Band a Dancing with Saragossa Band, a nakonec jako tečka Dieter Bohlen a jeho Eurodisco Megamix. No a jedno varování nakonec, pokud nás právě teď posloucháte v autě, nohu z plynu, abyste mi pak neposílali ty pokuty. Tahle muzika totiž svádí k rychlé jízdě, takže hezký poslech, a už je tady Sinita.
1: Taneční party.
2: Color Music Radio. Color Music Radio.

No tak přátelé, tahle ta skupina byla mega populární na přelomu dekád 70. a 80. Hádejte, samozřejmě známá věc, Saragossa Band. No a kromě toho tenhle ten originální mix se dostal i do hitparád a tehdejší rádia ho tenkrát hrála. Samozřejmě ta na západ od nás. No, takže blížíme se ke konci první hodiny. Ještě nám tu zbývá Dieter Bohlen a Eurodisco Megamix. To jsou novější věci. No a já se zase budu těšit hodině číslo dvě, kdy nabízím třeba takový raritní mix King Kong and the Jungle Girls, anebo hned jako první tu bude Patty Ryan. Tak se těšte, teď ještě necháme dohrát Saragossu Band, no a potom Dieter Bohlen.

0: Druhá hodina Megamixu je tady od 70. až po milénium a dnes i trochu mladší věc se vyskytne. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8. a 10. a reprízu ve čtvrtek noci mezi 1. a 3. Playlist jednak teď a pak po vysílání na radioklor.cz, kde si pod záložkou podcast vše stahujte a nebo poslouchejte. No druhou hodinu začneme tím novějším z roku 2010. Patty Ryan a Megamix, který se jmenuje Svět divce 2010. Pak se přesuneme do jižních moří a přijde Lobo a jeho The Caribbean Disco Show. DJ Javier Climaco smíchal pak 70. classics a hned zatím 25 hitů Disco Dance, taky ze 70. Pak tu mám skupinu King Kong and the Jungle Girls, což je velká rarita, a King Kong Megamix, následovaný frankfurtskou školou z konce 80. Tam patřila třeba skupina OK. No, jmenuje se to celé Tolga Flim Flam Balkán a skladba se jmenuje Joint Mix a jako tečka něco ze zlaté éry swingu 40. let. Jsou dámy z Holandska, spolupracovali ze Stars on 45, taky se jmenují Star Sisters a Hooray for Hollywood. Tak se posaďte nebo tančete, prostě užijte si tuhle hodinu, což přeje od mikrofonu Pavel Bárta. No a teď už přichází Patty Ryan. Taneční party.
1: Color Music Radio.

No, breakdance music, street dance. No, tak tohle byla druhá vlnka Megamixu, ta první, tedy medley, to byla na začátku 80. Když srovnáte Stars on 45 a Tolga Flim Flam Balkan, tak to je něco úplně jiného, že? Takže pomalu se blížíme ke konci, kdo chce slyšet skvělou disco muziku dál, ten si přeladí na Music Only, kde je retro party až do dvou. Nebo tam tady zítra od 8 The Best of Zlaté disco ze Zlaté Prahy. Tentokrát vybírá celé léto Harry Winklehoff z mého šuplíku, kde je 1600 skladeb, možná už víc. Zde bude Kuba Melín a taky pak Martin Svátek. Léto je krátké, tak si užívejte každý den s jakoukoliv dobrou muzikou. Takhle tu prostě patří. No a teď ještě bude swing ze 40. let, neboli Star Sisters. Necháme dohrát Flim Flam Balkán. No a za týden se na vás opět těší Pavel Bárta.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
0: Sponzor pořadu.
4: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chill outové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi

0: pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Color Music Radio.
6: Byla jedna hodina.
5: Hudba všech barev.
6: Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio. Posloucháš Color?
0: Posloucháš Color.
1: Perfektná muzika.
2: Hudba všech barev.
0: Color Music Radio. Color Music Radio.